Hajkaj, okay, šprede hižo prajach, dež dženzarano zduri stupiče, respektivne přičo nemaj hodžinko maj zduri stupiče, njestrušče so a hojznano mače samo hižo vaš zimský anorak z kamora vúčenjene, šako nitko pokaza termometo budešne jenož išče 4 stopienky, ale v běhu dňa potom stupa živeslebo hač na 16 stopňu dženca, môžeme so tiež na tujšto svonca veselič, hač do popodňa potom nikotre mročele, juce pomročeno cove džen, runie tak štvôrtk při podobných temperaturach a piatk potom zaso cove džen svonco z vota na zima, sednače do zdžela samo 20 stopňu po takým vodňo jara přijomne, noce pak vopravdže zima. Vopravdže zima, ja som sokaž prejne strožil. Aj. Bilek našist, nitko je, nitko zaspiva nám Randale Orchester.

0: Wumjostwo, to šak je široke zapšiječe. Zadkulario spytachu sa čera jednemu dželi wumjostwa zbližič, šo što je so rysuje, moluje, abo tež z rukami formuje, pa takým tež plastika bie tema, a to v serbskim sviče. A tam šak špak hižoci, što je serbske wumjostwo? Direktorka Serbskeho muzeja Kristina Bogušova dopomni so tým zvisku na svova umielca Jana Buka.
1: On je prav ten serbský spisovateľ, ten má so v tým páde jedno rešo, dokáž on má to serbské svovo, on má to serbskú reč a nikto nebude prajčiš jen serbský spisovateľ písa serbsce, za to nie je serbské. Ale po jedno umielca, keď máte barve, máte mulby, što vun treba, zobo se to jako serbsko akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došt, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byť s kvautom hoka, no. To šte by před 100 letami hinak tun byt. A tak se to im šece zase menja.
0: Hej, a tak se tež na polu umjostva stajne ništo nového vúspyta. A modem talentam so šang zada. Z Juliu Ričlec sučera rečeli, kotraž na vúznamnej umjostvoj šuli Burg Giebichenstein studuje, a tež z Katju Reoriec z kolektiva Vakuum, kotraž je ze svojim umjostvom po cvej vúžici popuču. To runja Mila Gisvaukec je čera rozpravjava, a to vo svojich tvorbách v Krščanskej cirkvi. Započalo je so šitko s mulbami, kde sú so v livestreamie z cirkve za čas koruny pokázali.
2: Ha, tak sa te spočatky v cirkvi, v Krščicach nanko, ha po nejako súte tvorské džoha tam spočinali, a me faro narečo hač bucha tam za te v obvodzenia načiski činua, kam už sa te moderne, ale emzis jenom kšešanským pozadkom do tie nieke moderne ponovene cirkve integruoč.
0: Aj, a je tvorbe môže si po takým kujžde v kroščanskej cirkvi vobladač. A modrých umielcov vidíte tiež ženca ište na našej strane na Instagramie mdr.smuška Serbia.

Na wokim da tu křesťan Mönk spiewa, nadzio mnie nic bo lekarjach. A propos lekarjo, wczera startowaše Sakske za 48 přichodnych medicinarkow a medicinarjow studii przez kwotu lekarjow na kraju. A prvni raz je z toho tež 8 miestno za přichodne zubne lekarki a zubnych lekarjow podla. Studia Lipsku, Drežanach abo Kamenice. Model funguje takle. Studijna miestna rozdziela so zvonka normalnije NC po takim numerus clausus procedure, pono tomu zaviazaja so študovace, pozdžišo tam dživač, džiš su lekarjo vosebienu znetrebni po takim ve vjesnych končinach, kotrž nisu dosť dere zastarane, abo vo toho vorožene zo přichodže nisu tak dere zastarane. Pola lekarjo nause, dže po zakončeniu studia znajmenša 10 let dživa vosče takých regionach. Za novú kvotu krajných zubných lekarjov pači podobný princíp. Kvotu lekarjov na kraju maja v Sakske od zimského semestra 2022-2023 a miestom študuje přes ňu 174 ľudí. Ministerka za zdravotníctvo Petra Köpping mienuje to vážny přinožk k medicínskému zastaraniu z boka veľkých miestov. A štúž ma model za zajímavé, přichodne požadanské kôr za kletuší zimský semestr štartuje hižo 5. januára a bieži potom až do konca februára. Ben.

0: Ihr Nabu Šestić.
1: Srpski rozvoz. Povijest će. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. Při Holešovskim hače su ljeca telko suobiku zličili a vopjaščenili kajšišče ženje. Kajš zdjeli Nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastišo hatnoho z Činarika nimsce tajhrozenga popadnili. Vjacač 100 posta eksemplaru možachu mjez meju a septembrom vopjaščenič. Mjez rječimi družinami při hače su pjecačk nimsce Trauer, Schnepper, Skrikawa a Kokula. Kajš z Nesvači dva dalreka, by to přerizne leto za spievate ptáčky Horní Vúžice. Od 2018 při Holešovskim hače vujíče v obstatku spievatých ptáčků jako džil cuonímského projekta Vopkičbuja. Delňo Němčina Braniborsky dostane digitálny atlas. Na odpovednom projekte dživa tu chvíľu podstupímska univerzita. Kaž ujasni sa budživačáka univerzity dr. Luise Čajkovský expertám na zetkaniu v Vičtoku cieča za atlasom pokazač, že bude na Němčina ve všelakých generáciách užívaná. Direktor Srbského instituta Hauke Bartles poda na vúradžovaniu přelad o tým, što sa tu chvíľu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž ze Srbského instituta rika chce zromadne dživo mies serbskými a delňo-nímskými sledžerami dále zeselnič. Kulovské karnevalové towarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vúbiedžovaniu MDR Sakska dobylo. Prvný džil dňového nadavka je člen předsedstva karnevalového towarstva Jan Michauk ráno zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdal. Přidatné 1200 a posta euro vôda by si towarstvo s tým, za hýšče samsný džin dňové nadavk spelní. Kulučenio dobiachu karnevalové vôz z vôvu Genschera vôdovač a znamenša 100 ľudí s žoutými polunderami dobiaše Jun Čaneč. Dobytk vúživaja kulovské nory za nové kostýmy a techniku. Karnevalové towarstvo má tu chvíľu niešto viac hač 60 členov. Kmenská rada Hamor je na čerovším posiedženiu ze snadne väčšinu v obsamknova zo sobfačizny za ladanie džičí zvyša. Za žvobiku miestno z 9 hodinami v obdžin stúpajú kúšty kletu vo 20 euro, od 235 na 250 euro v obmesac. V pestovaní na 125 miesto 116 euro. Kmena v opodstatne zvyšenie ze stúpacimi kúštami. Viestanosta Henrik Balko v úzbine zamaja sa po možnosti šitke zariadnistča zakovač. Starší skepšinošky cedža votnetka kúšty dve lečšie přeprúvač. V Kamjencu pýtaja ľudži, koci z čestno hamce púčovanské štíšky ľadaja. Kajš v zdieľence Lessingovoho miesta reka slúša k nadavkám tak menovaného vodladovaria púčovanské štíšku miestrujem na to dživač zo sú štíšky s táflemi vôduane. Tiež menšie vúporiadženské dživa má on převiesť a namierte za polepšenie púčovanské štíšku zbierač. Zajemce môža sa na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko vumenjenje je, zo so zajemovani v Kamjencu a v okolinje dere vuznaja. To bih ju povješče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmieme po rajnšej kúriave dosť a nadosť svunca v ostanie civilžín sucho, znamenča tak meteorológojo viesče. Živé sliebro stupa potom vodňo na cínače do 17 stopňu. Ľudce zmieme, ako zázby do dňa s niekotrými švielami ličič, v biu dňa pak potom sa tiež trochu svunca pokaza, v štonače do 16 stopňu nás ľudce očakuje.
0: Na pučach našej končiny je to dalšo svobodné a pri pučach tiež žane vyskače. Nie ste ja, vieso, môže sa to biu rania zmeniť a jeli by potom niečo vuladače, přizoče to rádi na maj, pak telefonistce abo spoješču přes našu četovú funkciu v app MDR Serbia.
1: Srbský rozvoz.
0: Tak přejmuj vám dobrú jezbu a dobrý štart do dženstnejšie vútory. Peč po napo šestčich, nitko slyším Michailu Melcorovu.

A nětko podáme se raz do Vochoze, tamnějším parku Budženko, je nětko tež doskončně názema začanova a konc týdženja bude tam tež trošku trašace. 7. oktobra jmenujce od poponjacioch tam Halloween svěča za svůj bezmeja. Hojntvu za krpsovými šerinami, to jsem čipný, jak tuto vupadaja, live hudžbu a požišo tež džičacu disko, lampionové ča, Vonjovu show a vonjo stroj a štujše so potom konc oktobra hišče na Ochranuski vězdne vršč nadžijau tohodobju bože přesvapič tute 4 večore od 20. oktobra do 1. novembra su hižo kompletnje vupředate a tež žana večorna kasa tam njebuđa dže vonni proša uraznje voto zoso tam jenož podače jeli mače kartku a pak nuc nepšinđeče. Celepší podle je se o parku lica tyž tujšto činivo, nětko mají tam nové bezbarjane nůzniky, čajovou kuchnu a dalše městem druhé elektroježdidvo za opetováriu. 2025. přijedeše dobré posta tisac hostí do parka v Budženku, přichodže chceďa o sebe tyž viac hostí z Berlína a koče by se přivabíč. Dalše pokyve za dženca a přichodne dne mám nedom za vás.

an nit gar spreine Bockiwe. Najprej raz pokio za prozninske džiči. Vojorovski muzeju maja prozninski poskyt, tam nerči so dženca od připodnja jeny, šitko ko vokovo sotovenja lodu, kajč su to za čas našich pra vokov činjeli. Za jucišu sredu tu pala nas žaden termin njeste, ale štvotk za so od jeny možete so s svojimi džičimi tam podač. A to punže vo brečku, kak přinže jabukova brečka ze štoma do pleše. Dženca připodňu, nie, nic připodňu, popodňu pečich predstajal Kočobuskim sapskim domje novú delnosapskú antologiu, kiž je ľudové nakvarníctvo domovina vúdavo to po takým mnenike. Pokiu za dječi, ale za dorosčených, aby tutej antologii povedal 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, svojbných dopomnenkách a celé rozdielných sábskych živenských pučach. Dženca večer zenže sa v sedmich v Drieždanách tovorstvo stup dalek svoje letné vône zhromadžiznie a to v rumnosťach sábskej dňovej skupiny na českej hase 27, to je Drieždanským novém mieste, a tam sú nimo členov tiež ďalší zajmovaní a podpierateľio přeprošení dženca večer sedmich. Juce sme ja od jednej do pečich v kloštorskej zárodže kloštra Marína Viezda a pančicach Kukovie na zemský svojbný džen s pasleniom vedú vo rybách, samočnenými pomijami, hacaniom alpakov a všelakými ďalšími akciami k sobučinienom.

0: Hanětko, je na posedmích.
1: Srbský rozhlas. Povězte. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Při Holešovském hače sú lietca telko súbiku zličili a vopiaštení likajší štoženie. Kaž zdžili nesvačanská přirodoškytná stácia, sú tam najčastšišo hatného sčinarika, nemsce Teichrohrsänger popadneli. Viaca hač 100 a posta exempláru muzachu mies meju a septembrom vopiaštenič. Mies riečimi družinami při hače sú piecačk, nemsce Trauerschnepper, škrikava a kokula. Kajž z nesvačí dva dalerika, by to přerezne leto za spivate ptačky horní v Užice. Od 2018 při Holešovském hače vůviče v obstatku spivatých ptačků jako džil celoněmského projekta Vopkičpuja. Delno Němčina Braniborske dostane digitální atlas. Na odpovědném projekče dživa tu chvíli podstupimská univerzita. Kajž vyjasni sobu dživačáka univerzity dr. Luise Zajkovský, experta na setkaniu ve Vyčtoku, cedža z atlasom pokazač, že bu delno Němčina ve všelakých generáciách vúživana. Direktor Serbského instituta Hauke Bartels poda na vúradžovaniu přelad o tym, što sa tu kvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž se Serbského instituta rika, ce zromadne dživom je serbskými a delno Němskými sledžeriami dále zeselnič. Kuluske karnevalové tvorstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vůběžovaniu MDR Sakska dobylo. Prýný džil dňového nadavka je člon předsedstva karnevalového tvorstva Jan Michauk rano zmištroval a ve vůsevaniu měno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vůvodal. Přidat na 1200 euro vůdoby si tvorstvo s tým, co ještě samsný džin dňového nadavk spělni. Kuločenju doběhu karnevalu a vůz, z vůvu Genschera vůotovač a z nejmenša 100 lůdží s žoutými polundarami doběše Junčanič. Dobyt kůživa kuloské nory za nové kostýmy a techniku. Karnevalu a tvorstvo má tu chvílu něžto viac hač 600 členů. Gmenská rada Hamor je na včerajším posedženju ze snadný většinu vopsamknula, co se pfačizny za hladanie džičí zvyša. Za žvobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpajú kušty klitu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v mesiac. Vypestovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie so stúpacími kuštami. Viesnanosta Henrik Balko v úzbine zamaja sa po možnosti všetké záradnišťa zakovať. Staršiske pšinošky cedža vodnetka kušty dvíliče přeprúvať. V Kamjencu pýtajú ľudí, koci z čestnohamce púčovanské štížky ľadaja. Kež v zdelence Lesingového miesta Rika slúša k nadavkám tak mienovaného vodľadovachia púčovanských štížkov, miestru im natočívač, zo sú štížky stavlými vôdované. Tiež menšie vúporiedenské dživa má on převiesť a namiety za polepšenie púčovanských štížkov zbierač. Zajemce môža sa na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko v umenenie je, zase zajmovaní v Kamjencu a v okolinie dere vúznaja. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca očakuje nás ráno najprv do Kurjava, potom pak tužto svunca vostane sucho a to pri cínače kýba 17 stopňach. Júce potom vostane najprv do šíre, tiež so švielami máme ličič, v biehu dňa pak so trochu vúvedri, živesli prostupa júce na 14 do 16 stopňu.
0: Na pučach dalešo při starém trika šo svobodne žane vyskače při pučach tujš dobu jezbu vám jeli pak bio ráně nešto uladače vyvězče při zvíče so rade polanaju pak telefonisce abo napisajče na moj povězč přes četovú funkciu našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Štory menšiny po napo sedmich.

0: náhodné menšiny.
1: Zavies če to mnoze z vás znaja, kužde leto chce nekajký zariad, než to od vás viedzeč, a posčele naprašník, ktorýž dobyče vúpielnič, tak je to tiež kužde leto s naprašovaniom mikrocenzus zviazkového štatistického zariada. Viacorom je tam napadnulo, zo národné menšiny nemskeje a ich reče z cúvažanú rolu nechaja. Janek Vočer je so tu iž s prašeniom aj zabieral, če od lato tak je, a što moli přečivo tomu činič?
2: Od 1957 naprašuje co zviazkový štatistický zariad domiacnosť če v Nemsky za aktuálnu situáciu. Nimo ličby v obydlerev prašia so tam tež za reču, kotruž všetne doma reča. Jeli kliknu na prašovani, zo to Nemčina nie je, očini so strona, na kotruž je 20 či reču naličené. Reče v Nemsky připoznatých autochtónnych národných menšin pak pýtaš, hač na danštinu, podomo. Nima zariad národne menšine v Nemske zajnč? Nie, zdieli na naprašovanie sobodživačaka štatistického zariada Anja Pečelova. Citát.
3: Vopsa naprašníka mikrocenzus postaja zakonie dava. Tohodla mikrocenzusové zakon od zavedzenia naprašovania domiacnosťou žane zvieščine etnických skupin abo menšinové ryču nepředvidí. Danština so v přelidži ryču jevi, dokež prašame so jenož za oficiálnymi ryčemi šelakých krajov. Ryče národných menšin tule zapisač nebe porno tomu při skvaleniu zakonia vo mikrocenzusu zamial.
2: A kaž Pečelova dále písa, je pozad k mezdrujim, za buchu tajke národné menšine za čas nacionalsocializma přesčiane. Miestom pak dživa zariad s európskymi zariadniščemi na tým, pod kotrými vúmeninimi moli dáte vo národných menšinách a dalších skupinách zbierač. Tež menšinovej rade Nemskie je so téma dostava, taký je predseda David Statnik. Za grimi nestaja so jenož prašenie, hač je treba v dajkej štatistice dáte vo menšinách zbierač, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosť, čo v Nemsky trebne. Z dobom pokaza statnik na to, zo hinak, hač v nikotoch druhých krajach Európy, nemský stát vieste náležnosť, če nesmie přepruvač.
4: On nesmie napríklad registrovač, hač sem ja Serb, abo nic. On môže přiuzať, že li ja napríklad na tom vopstiu moje meno Serbsce písač, ale on nesmie žane registre viesť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Münk neoserb. A tu je tiež tute prašenie, kak so to odvážuje, kak so potekým potom garantuje, so sa tiež tajkene, što nehodži ročovešť.
2: A vyzo tiež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbské přizivy. Nastupajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesme registrovač, přijenžemo ke teme, zo me prajme rečne kmanošče mili so registrovač. Ono byvi za dere bo, bych me vidjeli, kelko ľudži ve zaredže, ve okresu napríklad moža vo pravdže serbsce, abo kelko vúčorku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jene rečne plánovanie hoďovo nastajíč. Smildi my na tutem dybku, potom je vizu relevantne, tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, zomo odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu v Nemske jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumiť. Snano môžeme potom za nekotre leta v naprašovaní mikrocenzusa svoju mačarštinu ako všetne užívanú reč uzvolič.
1: Janek Vočer je rozprávial vo naprašníku mikrocenzusa a čerdla ním nemské připoznaté národné menšiny a ich reče neobkýčbuja. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakáče na našej internetnej stronie v app NDR Serbia, kajštejš v mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo viedeli?
1: Nitko je 12, pona po 7, što šreka. Dobre, 5 hodinu išče traje, doniš so ona na puč poda, ale skupina Janka Hanka, při ušem hižo, oni spiva.

0: nětko poladamy do džencnějšeho vůdača sakských novinů. Tamže mězdrujem o příchod honňovůžijských kliniků v Biskupicach. Kotre poskytky maja so vůtvarič, o tom rozpravia nám Katka.
1: Vočí, co dženca ráno řeči. A to čítame v novinách.
2: Honjovužiske kliniki cedža svoj medicinski poskyt k Biskupicach rozširič. Kajž sakske nujine lokalnym dželu rozprabia sú miestrujem plánované paliatívna stácia, vútvar kardiologie a ambulantne strôtnisky a operacijski centrum. Tež ortopediska chirurgia a športová medicina Matisus Kručič. Prenie zmene sú teši, že tu endoskopia bo modernizowana, nimo toho poskyčia od junia ambulantne špielovanie žlutka. Tež natvar kliniky za geriatriu je so zájú. Nimo toho prúja honjovužiske kliniky, hač hoďo so přichodne, přichodže tež operacijský robotor pri operáciách kolena a riapa zasadžič. Jednačel Jörg Scharfenberg predstaví všetky tuto plány pri zajšom posedeniu Miešťanskej rady. Najebač českých strôtnisko-politických vumeneniu vostanie předovzače pri svojej medicínskej strategii 2030, kaž to menuje, tiež hospodárstce je so položenie polepšivo, deficit v obiu steništu honňovúžijských klinikov, Biskupice a budúšim potekým, spadne vodnieže 3,4 milióna eur v lieče 2024 na loni nieže 1,1 milión eur. Dy so jednotlivé předovzača a ideje, paliatívna stácia, vútvar kardiologie abo ambulantné opiecentrum z Voprouča, to ešte nie je jasné, ďalšie nádrobnosti pak čítače v džencnišnym vúdaču sakských novinov.

to so však ohustody od tutej zapvači. Znajmenša môže to od januára jasne drožšie byť. Zviazková sečová agentúra chce nemské postče dovolič porto za privátnikov přerezku v 20,5% zvyšič. To klinči najprv raz horentne, ale byli poštata tak přesadživa, by štandardný list miesto 5,5% potom příchodne niečo 1 € štornače pvačil. Celé kruče pak pvačizna ešte nie je, pošta sama potom rozsúči, kak ona zvyšenia pvačiznu na jednotlivé družiny listov rozdželi. Ona príčina za to rozesčele so prostče džen a mine listov. 2005, po takým 20 letami, byše to ešte nemale 16,9 miliardov, 2025 jenož ešte niečo 9,4 miliardy. Runočasne dobia so listové kaščiky, filiále a roznošovario, vizom so dále financovač, što ešte mieste, tež od druže hač tedy. A tež pakčiky, môli druže odvač, tu leží nametované zvyšenie pola 10%. Nové pačizne maja potom za 2027 a 2028 pačič.

0: Hajde, skupina Coldplay spieva je to wumilstvo, haj wumilstvo je však široké zapšieče. A zadkulario spytachu so čera jednomu dželi wumilstva zbližič, šoštojš so rysuje, moluje, abo tež z ruku sformuje potekim. Tež plastika bie téma, a to předovšim serbským svieče. A tam však špak i žoci, što da je serbské wumilstvo. Direktorka Serbského muzea Kristina Bogušová dopomní so tutem zvisku na svoja wumilca Jana Buka.
1: On je prav, ten serbský spisovateľ, ten má so v tým páde jednoríšo, dokáž on má to serbské svoje, on má to serbskú reč a nikto nebude prajčiš jen serbský spisovateľ písa serbsce, za to nie je serbské. Ale po jedno vumilca, když máte barvy, máte mulby, što vun treba, zobo se to jako serbské akceptovalo, poprom ničo. Vun je tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuč, a to šitko beži, a to je došť, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbské draste byť s kvautom hoka, no. To ešte by před 100 letami jinak tun být. A tak se to im šece zase měnia.
0: A tak sa tiež na polu umielstva stajne nešto nového vúspyta a modem talentam so šangzada. Z Juliu Ričlec sú čera miestu im ričeli. Ona na vúznamnej umielstvoj šuli Burg Giebichenstein študuje. A tiež s Kaťou Reoriec z kolektíva Vakuum, ktorýž je ze svojim umielstvom po celej Vúžice popuču a z Milu Gisvokec. Ona je čera rozprávala vo svojich tvorbách Krošťanskej cirkvi. Započalo je so šitko s rysovankami, ki su so tedy livestreamje z cirkvi za čas korone pokazali.
2: Ha, tak se te spočatki v cirkvi, v Krošťicach nanko, ha po nejako cudze tvorske džoha tam spočinali, me faro narečo hač buche tam za te vobvodženja načiski činua, kam už so te moderne, ale emze s jenom krešanským pozadkom do te neke moderne ponovene cirkve integruoč.
0: Jeje tvorbe môže sa kúžde krošťanské cirkvi vovladač a modoch vumilcov vidíte dženca ešte na našej Instagramovej strone MDR podsmuška Serbia.

0: Janapo, was mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. Při Holešovskim hače sú lica telko súobieku zličili a vopiaščenili kajši ščeženie. Kajš zdžili nesvačanská přirodoškytná stácia sú tam najčastšišo hatného z Činárika, nemsce tajchrôzenger vopopadnili. Viace hač 100 a posta exemplára môžachu mies meju a septembrom rynku přičinič. Mies riečimi družinami při hače sú piecačk, nemsce trauoršnepar, škrikava a kokula. Kajž z nesvači dva dal rika, by to přerezne leto zaspívate ptáčky horní v Užice. Od 2018 při Holešovskim hače vůbec v obstatku spívatých ptáčků jako džil celonímského projekta v obkličbuja. Delnonímčina vybrany Borsky dostane digitální atlas. Na odpovědném projekte dživa tu kvílu podstupímská univerzita. Kaž vyjasni sobudževačáka univerzity dr. Luise Cajkovský, expertám na zetkaniu ve Vidstoku, cedža za atlasom pokazač, že bu delno Nemčina ve všelakých generáciách vúživana. Direktor Srbsko instituta Hauke Bartels poda na vúražovaniu všelat vodem, što so tu kvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kaž ze Srbsko instituta rika, ce zhromadný dživom je s serbskými a delno Nemskými sledžeriemi dále zeselnič. Kulovské karnevalové dôrstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vôbiedžovaniu MDA Sakska dobilo. Prvný žil dňového nadavka je člen předsedstva karnevalového dôrstva Jan Michal Krano zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôhodal. Přidatné 1200 a posto euro vôdobí si dôrstvo s tým, zo hýšte samstný žil dňového nadavk spelní. Kuločenia dobiahu karnevalové vôz z vôhu Genschera vôhotovač a z najmínča 100 ľudí s žôtymi polunderami dobiahu Junčaneč. Dobytk vôživaja kulovské nore za nové kostýmy a techniku. Karnevalové dôrstvo má tu kvíľu niešto viac hač 60 čvonu. Gmeňská rada Hamor je na čerovším posiedženiu za snadnej väčšinu v obsamknova, zo sobfáčizne za ladanie džičí zvyša. Za švobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpaja košty klitu vo 20 euro. Od 250 na 205 posta v obmiesac. Vypistovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatňa zvyšenie ze stúpacimi koštami. Viesnanoste Henrik Balko v úzbine, zo maja so po možnosti šitke záradnišča zakovač. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, jak chytro kuria vojte, keď buďte, tu ešte listče s autami papuču, zdieľa jenom spústa metru daloko. Vidíte, tak sú nám připosluchario ráno ižo zdieľili. Když so kuria vás zbynie, pak zmieme, čenca veľa svunca, postane sucho, při maximálne 17 stopňach. Júce vás dane najprv raz šire, tež s nekotrými švielami máme líčič ve biehu dňa, pak so v uviedri, potom stupa živie slibro maximálne na 16 stopňu.
0: Kuče našej končinie sú tak daleko svobodné jeničky pokiu. Mám zo ležim jes smeržace a bušenku motva sona z džela na puču. Tu ište rysče tam po puču, keď bujče kýba zo pötneče, zo ona tam jac neleží, potom môžeče to na maj rade. Tež z dželič telefonisce alebo spoješču přes četú funkciu MDR Serbia app. Havak, ja, je nekajke hačenie, alebo tiež bliskač vidíče, nam to, namaj to tiež rade zdžilče.
1: Srbský rozvoz.
0: Havak, džedale, 4 minčiny, pana po 8.

Runje poezčach s čevotim svišeli. Kuluske karnevalove torstva je se čera 2,5 tisac euro radiovim vubedžovanju MDR Sakska vubedživo. S tem je vone druge torstvo z budeska okresa, kotriš je vubedžovanje nemske televizijne loterije a s čelaka MDR dobivo. Prini džel tuto dňoveho nadavka je čvon předsedstva karnevalového torstva Jan Michauk ráno zmištroval a rajnšem busovanju mjeno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vuhodal. Přidatne 1200 posta euro budu by si torstvo s tým, zo išče samsne džen dňove nadavk spielni. Kuločenja dobachu karnevalové vus zvou Genschera vuhodovač a z najmenša 100 ľudí se žoutými polunderami, Genscherovým modiským markovým znamieškom, dobieše jún čaneč. Dobkon je cioch, rekaše potom, dňový nadavk je spielnen. A viac sa hačto, kulúským noram by sa poradživo 275 ľudí v žoutých polunderach mobilizovač, kociš so šíceš po tánie vosrič, kulúva prišočíc kovorní zhromadžichu. Pondelu po ponúcoch. Respekt. To bi športovski nadavk, tako nešto na novi stajč, přizna Jan Michauk, kajž pak vun rekne, su to s njeličomnimi telefonatami, WhatsApp chatami a uživanjem všech možných vosobinskih kontaktov zmištrovali a nadavk spjelnili. Dobytku uživaja kulov je za nove kostimu a techniku, za moli vústupe, išče renčo a profesionalniše bič. Gratulácia tu iš do kulova.

0: A przed 20 mięcinami sem ta iža nariečal, zo svieči serbský pieskočík Runia Dženca 13. oktobera svoje 30. narodniny. Runia Dženca před 30 letami, štúž je to MDR televíziu ľadal, to je prvý raz na sčelaku pieskočík serbsce vítal. Před ciomi lečesatkami je so MDR tuž ništo nastočivo, što iš dženca išče v obsteji. Hakle loni septembrie su so nove serie serbsko pjeskočika vozivili. Mati Gisvauk polada netko do staviznu a do ošiva. Šako bi to tedy češki puč zobe pjeskočik tiž serbsce strubil.
1: Pertač je před 30 letami znata melodia, pieskočika tež serbsce zaklinčava, dobiachu zamujči najprve raz, tož do ľudí potrebnosti serbskich televízinych vúsovaniu přesvedčič. Na započatku nemožachu samostatne vúsovania zvopravdič, dopomni sa niedeši navoda budeského studia MDR, miestom nebo Helmut Richter.
2: My sme potom šli, také sú technické, až je možné burice byli, na kompromis. A tož sme pravili na vdere. Když každý druhý týden najprve má pieskočík serbsce všinče, potom je to prýňa kročel.
1: Tak mienovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má práva na pieskočíku, je sa so potom spiešne vo idei přesvedčiť dáva, povedaše Helmut Richter dále.
2: Po sme tie texty dostali, převažili, Benno Bula, ten spiel ja Maja Krauce z převažíva, sme nám kali divadelníkov serbských, ktorí sú napodobnili tie figúry. A my rozhodli, že jsme to přidatně činili, ale nejsme všechno skorili.
1: A nebo Benno Buda je se při převožování na jinášu runinu padal.
3: Já jsem díval na to, že to tak se převoží do ty řeči, které ještě děti řeči, to je zvětša zvěstná srbština. A to se těž byly přímné.
1: Pretač pak možachu zamujiči naravač dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v 4. etáži serbského domu technisce přijotovač. K tomu praji nierdeši sobudživača a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumilce, dobiatola tun video vidiča, za nich sme my přitvarili v naravanske rumnosti a potom vizotej za nás v techniske rumnosti. Tedy dostajomne najväčšie televízory.
1: No a z ich pomocu možachu dživadelnice potom optimálne dživač, kaj štede dživadelník Jan Mikan povedaše.
5: Na hajmu sme dostali videomaterial od berlínskej firmy a to sa si doma obladal a potom som nás pýtal tak rečička, že mopi v nemčine rečita.
6: Što, to je nekaj, čo mi chceš?
5: Ja, to nie je kus depresívne, ten mopi.
1: Miestem máme nové serbské epizódy pieskočíka, ve kotre šverči so šo Vokuo Kita, Maja a Potejnej Kšinje. A znatá melódia, ta je dále vostava.

Na našej internetnej stronie sme vám podcast priotovali, tam namakače srbské vúsovania pieskočíka a adi mediatice. Viele viesela, vie čo potom s tým, nitko pak, nieríka vie za dobrú nucku, ale dále dobré ranie. Matej Gisvok je so ešte raz ze staviznami srbského pieskočíka zabierov a k tomu až i verebaum. A potom som sa ja raz prašal, kak starý nímsky pieskočík je, a vun je hižo vumienka. Novembru svičí tutun svoje 7 a 6 žesačina. Ale když netko tež nekak za pieskočíkom googliječe kejčbu, nenastrošče so, tedy prenia figura pieskočíka ta upade. Vopadže kytro trášaca takhle čona bioa. To by tež mohorofilm byč. Česač menšinu dovoz mi hier.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Maria Bušina z Radvoria.
2: 13. októbra je za mne a mojeho manželského vosibite džin. Na tutom dňu před 30 letami spočaso, što je si 6 let požišo před votorom slubich moj. Chce moj v ľubošči a svierie zromadne přes živiny kročič. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vezo nie je stajne jenož svunco za naju svedčivo, kaž najskere v kužim dovem partnerstve. Dobjach moj, tež vižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale rune tute češke čase su naju silnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vúšo zviazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie je dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mieso buričiš a zromadne počežovacu situáciu rozrysaš. Tute mysle chcú vo sebe všetkým tým sobu dať, kot si snano rune dveluja. Nespúšče zromadne púč přespiešne, když je rune češko, když so snano vádžitaj, abo když mataj začuče, zo so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ište Boh zjazav, nemiel človek nepřemyslene dželič.
1: To praje Maria Bušina z Radvoria dženznišim nábožnym svoje na roku a zamojitosti radvorskej osady. Hnedko je 4 menšiny, dorozmich.

Trienic, v čopvem deščiku, ale rejovač, na kuž dopad možeče. Napríklad, dež spieva Gabriel Momer. Abo Anne Günther Reutz, Kai Scharlekin, ona zaspieva nám Popovieskčach. A posledný na liščinu ženca stej Marek Relka, sem živý jenoš žunu. Ale nimo serbské máme tiež najlepšiu jenžeskú hudbu, napríklad Harry Styles z American Girls 8 po 8.

z jezdzenia bez płaćivej jezdnej dowolnosti dla napadnua. A noce na Punželu je so busové zastanišče při pustom namiestče tu budešenje palivo. Policia pyta tuž svědku. Vokuo ráňa na pocioch pytnuchu v obydlerio, susodných domov vohejna zvonichu vonju v oboru. Policistča zetkachu namiestnje se doma postalitnoho, kotru štviatuše zobu nadpadnjene. Kriminálna služba pyta netko svědku. Štu je noce na Punželu nešto při busovom zastanišču vidžal? Bokimy přijmuje kujšte policajský revír.

0: an jetzt ko jenodom na podževičich.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Při holešovskim hače solica telko sobobiku zličili a vopierštenili kajši ščeženje. Kajž zdžili nesvačanska přirodoškitna stacija, so tam najčastčišo hatneho sčinarika nimsce tajhrozenger popadnili. Vjace hač 100 a posta eksemplaram možahu mjez meju a septembrom rynku přičinič. Mjez rečimi družinami při hače so pecačk, nimsce trauošnepo, škrikava a kogula. Kajž znesvačitva dalerega by to přerezne leto zaspěvate ptačky horny v Užice. Od 2018 při holešovskim hače vůviče v obstatku spěvatých ptačků jako džil celonimského projekta v obkyčpuja. Delno Němčina Braniborske dostane digitální atlas. Na odpovědném projekče dživa tu chvílu podstupímská univerzita. Kajž vyjasni sobudživačanka univerzity, dr. Luise Cajkovský, expertam na zetkaniu ve Vyčtoku, cedža za atlasom pokazač, že bu delna nimština ve všelakých generáciách vúživana. Direktor Serbského instituta Hauke Bartels poda na vúradžovaniu všelat o tym, što sú tu chvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž se Serbského instituta Rika chce zromadne dživo mies serbskými a delnonimskými sledžerjami dále zeselnič. Kulovské karnovalové tovarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vůbiečovaniu MDA Sakska dobilo. Prinidžil dňova nadavka je člon předsedstva karnovalového tovarstva Jan Michalk ráno zmištroval a v vůsovaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdol. Přidatne 1200 a posta euro vôdol by si tovarstvo s tým, so hišče samstne džin dňova nadavk spelni. Kulučenje dobjahu karnevalove vus z vůvu Genschera vôdovač a z najmenša 100 ľudí s žoutými polunderami dobješe jim čaneč. Dobytk vúživaja kulovské nohy za nové kostýmy a techniku. Karnevalové tovarstvo má tu chvíľu nešto viac hač 60 člonov. Gmenská rada Hamor je na čerošim posiedženiu ze snadnej väčšinu v obsamknula za sobvačizny za ladanie dičí zvyša. Zaž v obiku miestnosť 9 hodinami v občin stúpaja kúšte klitu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v obmiesac. Vypistovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie za stúpacimi kúštami. Viesnanosta Henrik Balko v úzbine so maja sobo možnosť či šitke zahredništa zakovač. Staršieske přinožky cedža votnetka kúšte dve leče přeprúvač. V Kamjencu pýtaja ľudí, koci ščestná hamce pučovanské ščejšky ladaja. Kajž v zdieľence Lesingového miesta Rika slúša k nadavkám tak menovaného vodladovária pučovanských ščejškov miestrujem na to dživač, so sú one s táflemi vôdované. Tiež menšie vúporeženské dživa má on převesť a namiete za polepšenie pučovanských ščejškov zbierač. Zajemce môža sa na tvárským záradníctve miesta Kamjenc přizivič. Jeničke vumenjenje je, zo so zajmovani v Kamjencu a v okolinje dere vuznaja. To bih u povješče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca po rajnči kurjave pokaza sa nam netko svunco s nikotrmi mročelemi žive slibro stupa dženca na cínače do 17 stopňu. Tež júce vočakuje nas najprede trochu šire zazbie do dňa, v biehu dňa pak sa potom vúviedri 14 do 16 stopňu maximálne trejúce zmieme a od čtvrtka a piatka sem má byť zase sucho z nešto svuncom, žive slibro stupa potom na hanč do 20 stopňu.
0: Kuče naše končinje su dale svobodne, žane hačenja, žane vyskače, ja se jim myslu. Mjeste mje so tež motva sona, kiš leže še mje smerđace a bušenku, zavisče spuča vodstroniva, tu iš kaž prajno še svobodne. Dobru jezbu vam tam, džiš dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Na čako tež do dovola. No a i 4 menšine, pana podževečih je, netko je, a ne Günther Reutz nareče.

0: Народне меншине. Сче то ижо веѓеји. То ижо веѓеји.
1: Завеќе то мнозе з вас знаја, кујде лето хце некакі зарјат нешто вот вас веѓеќ, а пустчеле напрашник, котрыш дробиќе вупелнич. Tak je to tež kujžde leto s naprašovaniom mikrocenzus zvjazkového statistického zariada. Viacorom je tam nadpadnilo, zo národne menšiny nemskeje a ich reče s cevážanú rolu nehaja. Janek Vočar je so tujž s prašenjom aj zabieral, če od lato tak je a što môli přečivo tomu činič.
2: Od 1957 naprašuje so zvjazkový statistický zariad domácnosť če ve Nemsky za aktuálnu situáciu. Nimo ličby vobydlerov prašia so tam tež za reču, kotruž šedne doma reča. Jeli kliknu naprašovani, so to Nemčina nie je, očini so strona, na kotruž je 20 či reču naličené. Reče ve Nemsky připoznatých autochtónych národných menšin pak pýtaš, hač na danščinu podamo. Nima zariad národne menšine ve Nemskej zajnč? Nie, zdjeli na naprašovanie sobodživačaka statistického zariada Anja Pečelova. Citát.
3: Vopsa naprašnika mikrocenzus postaja zakonje dawa. Tohodla mikrocenzusove zakon od zavedzenia naprašovania domiacnosťov žane zvieščine etnických skupin abo menšinove ryču nepředvidži. Danština so ve přelidži ryču jevi, dokež prašame so jenož za oficiálnymi ryčemi šelakých krajov. Ryče národných menšin tule zapisač nebe porno tomu při skvaleniu zakonja vo mikrocenzusu zamial.
2: A kaž Pečelova dále písa, je pozad k mezdrujim, so buchu tajke národne menšine za čas nacionalsocializma přesčiane. Miestom pak dživa zariad s európskymi zariadnišťami na tým, pod kotrými vúmeninami moli dáte vo národných menšinách a dalších skupinách zbierač. Tež menšinovej rade Nemskie je so téma dostava, tak je predseda David Statnik. Za grimi nestaja so jenož prašenie, hače treba v dajkej štatistice dáte vo menšinách zbierač, ale tež hače to za reprezentancu všelakorosťe v Nemskie trebne. Z dobom pokaza statnik na to, zo hinak, ač v nikotoch druhých krajach Európy, nemský stát vieste náležnosti nesmie přepruvať.
4: On nesmie napríklad registrovať, ač sem ja Serb, abo nic. On môže přiuzať, že ja napríklad na tom vopstiu moje meno Serb ste písať, ale on nesmie žiadne registre viesť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Mönk neoserb. A tuž je tiež tute prašenie, kak so to odvážuje, kak so po takým potom garantuje, so sa tiež tajkene, što nehodži ročovešť.
2: A vyzo tiež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbske přizivy. Nastupajú možnosť jenaž menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesme registrovať, přijenžemo ke teme, zo me prajme rečne kmanošče mili so registrovať. Ono by za derebo bych me vidjeli, keľko ľudži ve zaredže, ve okresu napríklad moža vo pravdže serbsce, abo keľko vúčoku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jene rečne plánovanie hoďovo nastajíč. Smildi my na tutem typku, potom je vizo relevantne tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, zomo odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu v Nemsky jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumiť. Snano môžeme potom za nekotre leta v naprašovania mikrocenzusa svoju mačarštinu jako všetne užívanú reč uzvolič.
1: Janek Vočer je rozpravial o naprašniku mikrocenzusa a če odla v ním v nemské připoznaté národné menšiny a ich reče nevobkečbuja. Dalšie přinožky o národných menšinách a o menšinových témach namákač na našej internetnej stronie v našej app MDR Serbia a tež ARD Sounds Mediatece.
0: Národné menšiny. Če to vyžovieči.
1: Ste mi tři menšiny do civilky. Na dživeč, nětko zaspěvá nám Marek Krelka.

0: Nábožné slovo. Madženca Maria Bušina z Radvoria.
1: 13. oktober je za mne a mojeho manželského vosibite džin. Na tutom dňu před 30 letami spočaso, što je si 6 let božišo před votorjom slubich moj. Chce moj v ľubošči a svierje zromadne přes živene kročič. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vezo nie je stajne jeno svunco za naju svedčivo, kaž najskere by kužim dovem partnerstve. Dobjach moj, tež vižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale rune tute češke čase su naju silnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vušo zviazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmonické a lohké, ale so mjesto burečíš a zromadne podčežovacu situáciu rozrysaš. Tute mysle chcú vo sebe šitkým tým sobu dať, kot si snano rune dvieluja. Nespúšče zromadne púč přespiešne, když je rune češko, když so snano vádžitaj, abo když mataj začuče, so so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ešte Boh zjazal, nemiel človek nepřemyslené dželič.
0: Nabožné slovo dženca mieše Maria Bušina z Radvoria na roku a zamovitosti tam ište je v osade. Cime inčine do dževečiche.

0: Wenn er graja ludovo muziku mjaze maravu a užecu, ju znajome južo z radija, a ronas čo juž svišali ho, ta lidova muzika z kastu ugetujo, nendo sobetu, serski koncert ve Zabroze, a to je boa vjegin spontana akcija, bea gornio ten koncert zamežnio, jo to. Šikno Frank Kosik ved domovine, nendo mam jogo pši telefonje, dobrožin.
1: Dobrožin.
0: Lidová muzika z Krastu. Ja, mi se zdá, ve Gorni Užice sú cestče už byli a také ve Slepem, to ja viem, ale nic, mi se zdá, nic planás. Also ja som už gornil spontána akcia, kak je to nastavo, až máme nento jeden redný koncert, preto nás.
1: Ok, kak je to nastavo. To je tak, bo až, ja som zgonil, až tá lidová muzika bude ve Ochanovi, ja myslím. A to sú mi prešali, leď my máme ve Gorni Užice také jednu možnosť za nich, taký ústup, gotováš, a ja som pen tú ideu miel, až ve Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú přistúpili domovine a z župie do na Užica. A tam som se přašal a ten předseda je koni, jo, to môžeme cíniš. A my sme sa museli až tam dekrytnú nieto od nás také písanie program. Na zachopienku bude Michal Apel s nimi pičko rejováš, ľudové reje, ten má ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert ľudové muziky z Rastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku ve tej kupki?
1: Ja som ich doživil ve Praze, also to je dosť zájemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronil s serbskými spívami, s českými spívami, také rytné instrumentirovanie, se spívami, také, ja myslím, až to bude zájemný koncert za Kuštego.
0: A mi se zdá, wenn die mají také šakurake instrumenty, ne? To je veliká kupka.
1: Jo, veliká kupa, vlastne služí s dudami, s guslami, s karinetami, also to bude písaný koncert, ja myslím.
0: A tam ve Zabroze, že konkrétne to bude?
1: Tam mají tam tak menovný Gemeindehaus a tam to bude. A zabo to je malá viazka, also to ve centrum je viazky, tam to je kušte namaká.
0: Popšom ga redná vec, no, veni sú rovno, akle zastúpili do domovine a nie to taký veľký serský event, no, to je závisče také bužo tyž tým aktivitám tam na miestne, abo?
1: Ja myslím, jo. Te sú založili tie kultúrne tovaristvo a sú od zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mili. Also, tá viac ma jano čistá obliedajú, also to je veľký aktívne tovaristvo, ja pokroním.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu závisče na koncerše a také rejovač sme rovno zgonili a gnento přerašiš ti ten cas sobe tu ve Zabroze.
1: S tými rejami mu zachopíme Ziga 6 a ten koncert České kupky bužo Ziga 8. Ja co, a zastaranie a pivo také dajú.
0: To je, daje viežeš a pon vžicem jaden úspešný koncert nento sobe tu ve Zabroze z Lidovio muziku z Krastu, potom som pierdal z organizátorom Frankom Kosikom v domovine. Učobnežik. A kúbku svišeme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšpárskými štuckami, alebo jadne štucku, také štucky tepšidu, te sú nagravali na svojom albumie Svatební a Porjební, Svajšpár a Zakopovania.

0: Cesto až jednu stundu vo lanie ulicu jo, to vyšime cesto dosť teke ve knigvach, ve muzice abo na javišču. Uzeše jo snáš krotkofilm Jajo ze z leta 2020 ve Dventojc Nora a Stulecvec Helle kenč to čojne z feministického výženia novo interpretirujo.
1: Vyče jo svežen, ugledaš přemachtaná a ja teke.

Ja, popšom nie da jo drie veci groznu a gramotnu figuru v serskem mytiskem sveše ako přesponicu a to groni teke Susanna Hosena ve serskego instituta, vena se vedomnostne zabierajo se serskimi mytami, povisčami a je pöradom. A v jednom šednosku v ramiku za robistika Pedroze buža ulico vaš ved přesponice a teke ve drugih groznych a mene znatých figuru z Vúžice. A co to veznamenio a pšinja so gaž dejme so učašeš v ľudových ulicovaniach. Veci vetom zgenieša vyče v Serskem muzeu v Hošubúcu ziga pešich vetpodňa zastup poši 2 euro. A ja by gronil jedna figura, pred ktorým som ja mi všetci čach ako gele, to je jedna druga, to je ten Bubak.

0: so litosne knigu ve wiki ve Frankfurche nad Mohanom byli mimo, co tam šikno ja było, a co ja było doživiš ze zbovianskiego svieta susedu, to je so oglidała moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: V tých veľkých halách frankfurtských knihlových výkov je bolo veľa doživíš, veľa šakého. V tých jednoch etážach sú kraje a krajiny sa prezentirovali a prezentirovali spektrum stvejenia svojich spisovateľov. Japanské nakladníctvo sú prezentirovali svoje manga zešuky, za ktoré sú pýtali za nímskými udavajami. Netflix je bol namiestne a kto vie, snaž sú agenty z Ameriky unamekali predlogu za přijduce Hollywood blockbuster. Cestne gościo byla Česká republika. Za tu gyżbu są nielicowne czeskie knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla są byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w czeskiej ryce w niemskiej. Weni są uchniki w szuli przez granicę, żoż Maria Nojosowa żyła.
2: Tak teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých...
3: Máme ho na výkách tuchelú kopku přichodných reportárjů, kotarež sú ho celé žijen a intervjujú šaké spisovašele a se ogledajú te výky. Ja je vjegin obživujom. To sú Gölce a Žoča snaž 12 let staré a vení se zvierie sebie mikrofón vezeš a napríklad knini Monštajnovú se všašaš, kaké knihy jo písala a o co píšo.
2: Ví, jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za druhé říši, jo, o teke bylo věgin atraktivné. Beny jsou namykali Gryffelu a další prominentné pistole a knihy. Mladostné jsou hledali za K-pop abo cosplay javišťami. Autory jsou šužimili rožky, žož jsou svoje fans signirovali knihy. Stars mezi nimi jsou vence na velikém náměstně dostali svoje budky za to, žož kluky rýdy luží jsou štěpně cakali až budu na rýže. Za lůvaju literatury nie bylo ľažko si by rozsužíš mezi tozuntými cytaniu a podiumových diskusiů. Betel milion ogledají jo přichvatalo. Oficiálne moto jo byl Česká kraj přimilju. To někdo ní až organizatory nemají žádnou zdašavit geografie. Skeri se pyšigujo titel na basien austrijskeje basnikalki Ingrid Bachmannuje, kterýž se gloni Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje basni jo, liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takým se vytplušťujo ve titelu teke zvezanosť Českeje republiky z austrijskeje. Však jo Česka dlujke dobe by žil austrijskeho knižastva. A zvezané teke ze svéju nímsko-rejcnejú literatúru. Pošupňu jo bylo veľa nakladníctvam vážne, na to pokazáš až sú európske a žil európskeje literatúry.
3: Ja som Michaela Dermau a žívam za nakladníctvo Host z Brna v Českej republice. My sa pred raz v tej čižasťaletnej histórii našho nakladníctva obšelijome na tých frankfurtských knihových výkach. Přicuna jo, až Česká republika jo gostný kraj a jo se dáva moto až Česká zapšavým láže při morju. To groni, až sme žil centrálno-európskeho rúma. My vet hosta sme se tož dovolili mały žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelsky. S dodankom nevětša ryba v Českém morju. My máme ve programie v Čechie organizátora českého obšelenia ako nakladníctvo nevětši autorů. Texty našich autorů se předstajajú do nímskeje a do druhých rýců. Na to sme vjegin gjarde. Máme ho přísavým čižasče titelu a to prezentirujeme na našej stojnice.
1: Taká perspektíva ze zvezanosťou vysomne českeje a nímskeje rýce jo se namykala na šakých fľackách. Dajčný příklad jo byl film Krajinu literatúre, kenž bazíru jo na tuchelnej série českeje televízie. Ten film sú pokazali v zvisku s tými knihlovými výkami. Česko-nímsky autor Jaroslav Rudiš viežo přes program. Vážne, že je tam sú nímsko-riecne autory českého pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
4: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. A literární cesta, literární cestopis.
1: Ogledaje su se pšašali, lec ten film bužo teke razvižeš v nímskej televízii. Filmový tým Jok Doniel a Štuhulu objadnajú to pšašanje z Šelakom Trajzat. Pytla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Venich šo teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskej otoky Božena Niemcova. Snaž bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku riec a jo zapšao rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritickú politickú situáciu v svojom kraju. Jasne slova vena namyka v svojom nagronie na zachopku frankfurtských výkov. Rozmiel, tam jo miel neperi český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeszło jego gronoju, jo publikum protestirowa. A Radka Denemarkova jo we swoim sledujucym nagronie gronila Minister je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo możno literaturu a polityku dzielisz. Ten statement jo poszuknio był wegen ważne na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, žož vytvojone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
0: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských susedov sú dosobitovali letosne knigu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.

0: Klins Gde domov můj ve versii jako oficiálna hymna ČSSR. Stavizny zpíva se pak věle jasně zachopil. Vesem naštěstou strý a čižašťa jo nastalo živadlové kráše filovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka na serský svěžin fidlarjov abo žádno pirjenie a žádno grakanie. Autor toho kusa je bu vesem naštěstou vesem rožený národný pasnikar Josef Kajetan Till.
1: Ven je vegin vážna vesoba českého národného gibania. To je bylo v tom revolucijském času 1848. A v tom času jo zachopil svou politickou aktivitu jako spisovače, jo byl uzvolen do austrického parlamenta v Víně. Jo, a ven jo vegin aktivně byl za nevetvisnost Čechov ved austrické monarchie. To je také vážné za ten kusk, ako jo napisal.
0: Text teje štucký toko graša opisujo svěžin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na úkach ve Nuselském dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svěžen fidlovačka. To je titel toho svěženia šejcov a fidlovačka klince jako muzikový instrument, ale nejo. Ten pešek jo skerie na taký rét, kenž šejce užívají za gladkovanie kože, zgetovanie Crejou.
0: V Grašiu je věle písaných obrazů z birgarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus je napísal František Škrob. Vezenáš často jeden rožený komponista, dirigent, je statkovo podobně jako Josef Kajetan Till ve sféri literatury, jako nacionální umělc na svém pelu, na pelu muziky. Tak je vezenáštěstočí a dvažašťa zgromadně s drugými patriotami založil prýdne české operové tvorstvo, ketareš je v Praze prýdne raz predstajalo opery v české rece, a to mimo uvzyša s lajskými krajariami. To sú driebeli na zgenienia, ketareš sú škrúpa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratenik, drotový viezak. Vena je nastala čohu styržašťa let do opery Bedřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta, a płaši jako prejedna wierna česká opera. Škroup sam jo spiwał na premierie w 1852 głównu

0: Sogod lastoj uporažinca ve sni tverbe bedržja smetane, dajo se tek rozkošt na muzice za živadlovoj graše Jozefa Kajetana Tila. V grašju znijo dverska muzika, ale rovno tak ludova, zvezana z vejstnim živjenim a živom. A to pak njejo bergarstvo pšivzevo.
1: A njento musim groniš, až ten cevy kusk njejo by uspješny. Jo ten popšaven jo přepadnu pla kubvan nego pražskego bergarstva. Jo přepadnu dokulaž ty jo užíval popšavem taku skerje grobnu česku ludovu rec. A to kubvane bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo přeliš přenimcovane a veni ve togo nesu vele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestavo, a to jo byl ten spiju, kde domov můj, žojo meja domunja, žojo mej dom.
0: Toštin spiju, kde domov můj, jo celý cas vestav znaty a byl oblubovane, ale živadlový kus filovačka jo se zabil. Při samém 28 let nejo se představil. Pe přední světové vejně jo bylo kněžení Habsburgů Keynes a austrijsko-hungorská monarchia jo rozpadnula. V oktoberi 1918 jo se založil nový stát Čehoslovakská republika.
1: A ten stát jo uzvelil jako svou hymnu rovno ten spiju, kde domov můj. Jo, to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovane a rovno popisujo tu zvězanost Čechov k svej domuni. To jsou tam namakali v tom spijuvě. Ale to jo jano ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom v tej československé hymně.

0: Čechoslovakska je pak teka obstojala s viacej národnosťou. To sú byli Česká, Nímska, Hungorská, Ukrajinská, Pelská národnosť a ďalšie.
1: A v toho je prišlo, až v toho časa máme také nímskú variantu, ungarskú variantu v toho samského spíva. Nic v všetkých národnosťov, ale na nemenej ja znajom nímskú variantu a také ungarskú variantu. To je veľkým zájemným, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlečíš vyšnáš čestou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlvačka. Ve filmie sú prevzeli muziku Františka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, že už zpívá jeden psosár zpív Kde domov můj.
2: Kde domov můj, kde domov můj.
0: Ta vesebná atmosféra toho zpívá štice dvomokové učobách šikných Čechov, a to do žincežného.
1: To se také pokázalo v času nacionalsocializma, ako ta Československá republika jo byla obsažena a jo se založila tak poměrně protektorát. A také v tom času protektoráta nesu se věřili tu českou hymnu změniš. A také v tom času protektoráta jo byla oficiálna hymna toho protektoráta. Ja nevím, lec sú také dovolili spívaš české rýce, alebo sú vzeli tú nímskú verziu, to neznáte, ale nesú se verili, to zmieniš.
0: Tak to nepřechvatajú, až jo také nová socialistická ČSSR pe druhej svetovej vejne převzula tú starú hymnu z předvejnskeje Čechoslovakskeje.
1: Musíme ale dodáš, až ta hymna jo dobytnúva za cas sovětskeje okupácie vesebný charakter. Ta sovětská okupácia v léže 1968 jo byla a jo skoncuva s reformami v Československej a veto nikde nejo se zveriu tu oficiálnu hymnu zmienuš, abo vedporaš. To jo také v tom času tak bylo, až hymna jo vestava oficiálna hymna. Ale v to rovnocasne jo se přeměniva do instrumenta protesta, môžeme groniš. Jo, to som také videl v jednom českom filmie, keď se groni na česky Pelišky, Gnieždaška, a tam jo jeden starý veterán oboranského gibania z druhej svetovej vojny a ako sú tam přijeli tie pancery na droze, ven jo zachopil na klavírie gráš tú hymnu alebo ten spiu Žojo meja domunia. A to jo vegin gnujúce byl a južo ako viesta přes kjaržba ugledala.
0: Ta hymna je bola niento v paradoxnej situácii. Na jednom boce oficiálna hymna, na druhém symbol za českú identitu. To se dajo také dokumentirovať s jednym dalším historickým predstajením. 6. decembra živiš na šťastu vesma vesem žaset na dňu cúvyských pšavov je slavná česká spívarka Marta Kubišová spívala hymnu Kde domov můj na námestě Škroupovo námestí v Praze Žižkov. Je to byl prejedný zjavný ústup pe letách ugnania. A to šo je bylo keňsne zarirovanie manifestácie nevetvisných gibaňov a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charte 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, vleše živeš naštostou či a živeš zásad, jo Nova Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinaciu a rozpalonosť zastawizny spiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

0: Wenn er grajo ludovu muziku mjaze Moravu a Łužicu, ju znajome južo z radija, a ronos čo juž svišali ho, ta ludova muzika z krastu ugetujo nendo sobetu serski koncert ve Zabroze, a to je boa vjegin spontana akcija, bo ja gonil ten koncert zamežnil, jo to. Šikno Frank Kosik ved domovine nendo mam jogo pši telefonje, dobro žen. Lidová muzika z krastu, ja mi se zdá, ve Görne Łužicu sú cestče už byli a také ve Slepem, to ja viem, ale nic, mi se zdá, nic planás. Also ja som už gonil spontána akcia, kak je to nastavo, až máme nento jeden redný koncert, preto nás.
1: Ok, kak je to nastavo, to je tak, bo až, ja som zgonil, až tá lidová muzika bude ve Ochanovi, ja myslím, a to sú mi přašali, leď my máme ve Dolní Łužice také jednu možnosť za nich, taký ústup, Gotováš a ja som pen tú ideu miel, až v Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú pristúpili domovinie a z Župie do Naúžica. A tam som sa prašal a ten predseda je koni, jo, to môžeme cíniš. A my sme sa museli až tam prekrytňu nieto od nás také písanie program. Na zachopienku bude Michal Apel s nimi pičko Rehováš, Ludové Rehe, ten mal ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert Lidové muziky z Rastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku ve tej kupki?
1: Ja som ich doživil ve Praze, also to je dosť zájemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronil s serbskými spívami, s českými spívami, také rytné instrumentirovanie, s spívami, také, ja myslím, až to bude zájemný koncert za Kuštego.
0: A mi se zdá, veni majú také šakurake instrumenty, no, to je veľká kupka.
1: Jo, veľká kupa, vlastne slúži s dudami, s guslami, s klarinetami, also to bude písaný koncert, ja myslím.
0: A tam ve Zabroze, že konkrétne to bude?
1: To majú tam tak menovne Gemeindehaus a tam to bude. A Zabroze je malá viazka, also to v centrum je viazky, tam to je kúšte namaká.
0: Popšom ga redná vec, no, veni sú rôno, akle zastúpili do domovina a nie to taký veľký serský event, no, to je zavisče také bude tyž tým aktivitám tam na miestne, alebo?
1: Ja myslím, jo. Te sú založili to kultúrne tovaristvo a sú od zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mieli. Also, tá viac maja, no, čistá obliedá, jo. Also, to je veľký aktívne tovaristvo, ja pokroni.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu zavieščené koncerše a také Rehováš sme rovno skönili a gnento obšeraš ešte ten cas sobe tu v Zabroze.
1: S tými Rehami mu zachopíme Ziga 6 a ten koncert České kupky buž Ziga 8. Ja co, a zastaranie a pivo také dajú.
0: To je daje viežeš a pon v Žilcem jaden úspešný koncert nento sobe tu v Zabroze z Lidovýho muziku z Krastu, v tom som pierdal z organizátorom Frankom Kosikom v domovine. Učabný žek?
1: Učabný žek.
0: A kupku slyšeme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšparskými štuckami, alebo jadnú štucku, také štucky te přijdu, te sú nagravali na svojom albumie Svatební a Porjebný svajšpe a zakopovania.

Ja, popšom nie da jo drie veci groznu a gramotnu figuru v serskem mytiskem sveše ako přesponicu a to groni teke Susanna Hosena v serskego instituta, vena se vedomnostne zabierajo se serskimi mytami, povisčami a je pöchadom. A v jednom šednosku v ramiku za robistika Pedroze buža ulicu vaš ved přesponice a teke ve drugih groznych a mene znatých figuru z Užice. A co to veznamenio a pšinja so gaž dejme so učašeš v ľudových ulicovaniach. Veci vetom zgönješa vyče v Serskem muzeu v Hošobúcu ziga pešich vetpodňa zastup poši 2 euro. A ja by gronil jedna figura, pred ktorým som ja mi všetci čach ako gele, to je jedna druga, to je ten Bubak.

0: Przyjaciele literatury to wieże, przeco raz o litosne knigu w Wiki we Frankfurcie nad Mohanom byli mimo, co tam szykno ja było, a co ja było dożywić ze spowiańskiego świata susedu, to ja so oglądała moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: W tych wielkich halach frankfurtskich knigluch Wiku jo było wiele dożywić, wiele szakiego. W tych jadnych etażach są kraje a krainy se prezentirowali, a prezentirowali spektrum stwejenia swoich spisowaszelu. Japańskie nakladnictwo są prezentirowali swoje manga zeszuki, za kiedyż są pytali za niemskimi udawajami. Netflix jo był namiestnie, a kto wie, snaż są agenty z Ameryki unamykali przedlogu za przyduce Hollywood blockbuster. Cesne gościo była Česká republika. Za tu gyszbu są nielicobne české knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla su byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w české ryce w niemskiej. Veni su uchniki w szuli przez granice, żoż Maria Nojosowa žila.
2: Tak teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých...
3: Máme ho na výkách tuchelu kopku přichodných reportářů, kterých jsou ho celý žijen a interviewují všaké spisovatele a se ogledají ty výky. Já je věděl jen obživuji. To jsou gelce a žoča z naš 12 let staré a oni se zvěří sebi mikrofon vezeš a například knihy Monsteinovu se přašaš, kaké knihy jo písala a o co píšo.
2: Třeba paní Monsteinovu ví, jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za druhé říši, jo, o teky bylo věgin atraktivné. Beny jsou namykali gryfelu a dalšné prominentné pistole a knihy. Mladostné jsou vydali za K-pop abo cosplay javišťami. Autory jsou šužimili rožky, žož jsou svoje fans signirovali knihy. Stál s mězenými jsou vence na velikém náměstně dostali svoje budky za to, žož kluky rýdy luží jsou štěpně cakali až budu na rýže. Za lůvaju literatury nie bylo ľažko si by rozsužíš mězi tozuntými citaniu a podiumových diskusiu. Betel milion ogledají jo přichvatalo. Oficiálne moto jo byl Česká kraj při milion. To někdo ní až organizatory nemají žetnok zdaša v geografie. Skeri se pyšigujo titel na basien austrijskeje basnikalki Ingrid Bachmannuje, kterýž se gloni Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje basni jo, liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takým se vytplušťujo ve titelu teke zvezanosť Českeje republiky z austrijskeje. Však jo Česká dlujke doby by žil austrijského knižastva. A zvězané teky ze svéju nímsko-rejcnéju literaturu. Pošetně jo bylo věle nakladnictvám vážné, na to pokazáš až jsou evropské a žil evropské literatury.
3: Já jsem Michaela Dermau a živám za nakladnictvo Host z Brna ve České republice. My se před raz ve té čížasčalětné historii našeho nakladnictva obšelíme na těch frankfurtských knihových výkách. Přijdu na jo, až Česká republika jo gostný kraj a jo se dává moto, až Česká zapšavým láže při morju. To groni, až jsme žil centrálno-evropského rúma. My ved hosta jsme se tož dovolili malý žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelsky s dodankom nevětša ryba v Českém morju. My máme ve programě v Čechie organizátora českého obšelenia ako nakladnictvo nevětši autorů. Texty našich autorů se předstajají do nímskeje a do druhých řeců. Na to jsme věgin gjarde. Máme ho přísavým čížasče titulu a to prezentirujeme na našej stojnice.
1: Taka perspektiva ze zvezanosťu vysemne českeje a nímskeje rece jo se namykala na šakých fľackách. Dajčný

0: Štatio byl film Krajinu literatury, kenč bazirujo na tuchelnej serie Českej televizie. Ten film su pokazali v zvisku s tymi knihlovými vikami. Česko-nímsky autor Jaroslav Rudiš viežo přes program. Vážne žije tam su nímsko-riecne autory českého pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
1: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, Wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. A literární cesta, literární cestopis.
0: Ogledaje su se pšašali, lec ten film bužo teke razvižeš v nímskej televízii. Filmový tým Jogdoniel a Štuchulu objadnajú to pšašanie se Šelakom Trajzat. Pytla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Venich šo teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskej autorky Božena Niemcova. Snaž bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku riec a jo zapšao rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritickú politickú situáciu ve svojom kraju. Jasne slova vena namyka ve svojom nagronie na zachopku frankfurtských vikov. Rozmiel, tam jo miel neperi český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeciwo jego gronoju jo publikum protestirowa. A Radka Denemarkova jo we swojom sledujucym nagronie gronila Minister je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo mężno literaturu a polityku dzielisz. Ten statement jo poszuknio był wegen ważne na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, žož vytvojone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
2: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských susedov sú to zobytovali letosne knigu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.

0: My ve studňome také muzikalisky večerskej zemi Leše Vjabinka, Tanja Donatec, jo spivava sersku štulsku, kotaraš jo aranžiru vana ved Ludvika Kube, to je také český etnograf.
1: RBB, serbský program. Serbský program. Téma.
0: Jo, apropos muzika. Žojo mej dom Mogikor ma tož ten spio svojem repertoire a venjo teke dolnej Łužice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se nječe druge a spivajo sobu, južo bejnych liet leča sitki, jo to kradu oblobuvane spio, ali zvedku ven porada, kto jo jens komponiroval a napisal. Jo, a vy možno, že už ho gledáš, to musím mít něco ceníš z českého taktiky, jo. A zatím jo se Sebastian Elikovský Winkler obgenil, pla Hartmuta Leibnera, kterýž jo se Vělgin intenzivně zabíral s toštem zpívom.

0: Sogodla stoj uporažinca ve sni tverbi bedržja smetane, dajo se tek rozkošt na muzice za živadlovoj graše Jozefa Kajetana Tila. V grašju znijo dverska muzika, ale rovno tak ludova, zvezana z vejstnim živjenim a živom. A to pak njejo bergarstvo pšivzelo.
1: A njento musim groniš, až ten cevy kusk njejo by uspješny. Jo ten popšaven jo přepadnu pla kubvan nego pražskego bergarstva. Jo přepadnu dokulaž ty jo užíval popšavem taku skerje grobnu česku ludovu rec. A to kubvane bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo přeliš přenimcovane a veni ve togo nesu viele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestaval, a to jo byl ten spiju, kde domov můj, žojo meja domunja, žojo mej dom.
0: Toštin spiju, kde domov můj, jo celý cas vestal znaty a byl oblubovane, ale živadlový kus fidlovačka jo se zabil. Při samém 82 let nejo se představil. Pe přední světové vejně jo bylo kněžení Habsburgů Keynes a austrijsko-hungorská monarchia jo rozpadnula. V oktoberi 1918 jo se založil nový stát Čechoslovakská republika.
1: A ten stát jo uzvelil jako svou hymnu rovno ten spíl, kde domov můj. Jo, to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovane a rovno popisujo tu zvězanost Čechov k svej domuni. To jsou tam namakali v tom spiuvě. Ale to jo jano ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom v tej československé hymně.

0: Čechoslovakska je pak také obstojala s věcí národností. To jsou byly česká, nímská, hungorská, ukrajinská, pelská národnost a další.
1: A v toho je přišlo, až jenom v toho času máme také nímskou variantu, ungarskou variantu v toho samského zpíva. Nic ve všichných národnosti, ale na nejméně já znám nímskou variantu a také ungarskou variantu. To je velký zájemný, až jsou ten text vzali a převožili také do těch řeců národních menšinů ve staré Československé.
0: Vlečíš víš náš čestou Čížašťa. Jo nastal pro jeden zvukový film v České řeci. Ben jo navizal na živadlovou gráše Josefa Kajetana Tyla pod titulem Filovačka. Ve filmě jsou převzeli muziku Františka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, žež zpívá jeden pšosar zpív Kde domov můj.
2: Kde domov můj, kde domov můj.
0: Ta vesebná atmosféra toho zpívá štice důmokové učrbách šikných Čechů, a to do žincašného.
1: To se také pokazalo v času nacionalsocializma, ako ta Československá republika jo byla obsažena a jo se založila tak poměrně protektorát. A také v tom času protektoráta nesu se věřili tu českou hymnu změniš. A také v tom času protektoráta jo byla oficiálna hymna toho protektoráta. Ja nevím, lec su také dovolili zpívaš české řeci, abo su vzeli tu nímskou verziu, to nejo znate, ale nesu se věřili, to změniš.
0: Tak to nepřechvatajo, až jo také nová socialistická ČSSR pe druhé světové vejně převzala tu starou hymnu z předvejnské Čechoslovakské.
1: Musíme ale dodat, až ta hymna je dobytnula za cas sovětské okupace vesebný charakter. Ta sovětská okupace ve léže 1968 je byla a jo skončila s reformami v Československé. A ve to nikde nejo se zvěřil tu oficiálnu hymnu změnuš, abo vedporaš. To jo také ve tom času tak bylo, až hymna jo vestava oficiálna hymna. Ale ve to rovnocasně jo se přeměnila do instrumenta protesta mežeme groniš. Jo, to som také viděl v jednom českém filmě, kde se groni na český pelišky Gnieždaška a tam jo jeden starý veterán oboranského gibania z druhé světové vejny a ako su tam přijeli te pancery na droze, ven jo zachopil na klavírie gráš tu hymnu abo ten spiu Žojo meja domunia. A to jo vegin gnujúce byl a južo ako viesta přes kjaržba ugledala.
0: Ta hymna je bolo niento v paradoxnej situácii. Na jednom boce oficiálna hymna, na drugim symbol za českú identitu. To se dajo teke dokumentirovaš s jednym dalšnym historickým przedstajeniem. 6. decembra živiš na ščastu vesma vesem žaset na dniu cujskich pšavu je slavna česká spivarka Marta Kubišova spivala hymnu Kde domov můj na námeště Škroupovo námestí v Praze Žižkov. Je to byl prejedný zjavný ústup pe letach ugnania. A to šo je bylo kejncné zarirovanie manifestácie nevedvisných gibaňov a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charte 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, vleše živeš naštostou či a živeš zásad, jo nowa Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinację a rozpaloność zastawi z nespiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.